0: Try to find your 2 square meter.
1: Takže vytvořte si ty 2 čtvereční metry pro sebe.
0: And what we learned from Vishwa Guruji, that Mahaprabhuji said that for life and death 2 square meter is enough.
1: A to, co jsme se dozvěděli od Vishwa Gurujiho, že Mahaprabhuji říkal, že jak na život, tak na smrt stačí 2 metry čtvereční.
0: And also you see on the door one poster.
1: A taky jste si asi všimli na dveřích takového plakátku.
0: We don't need to bring here all our property.
1: Že si sebou sem nemusíme nosit veškerý svůj majetek.
0: Take position and relax.
1: Tak, děkuji a začneme.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech.
0: And we will shortly relax whole body.
1: A chvilku si uvolníme celé tělo.
2: All we are relaxed.
1: Takže jsme úplně uvolnění.
2: No any
1: žádné napětí.
0: Just feel the heaviness of your body.
1: Procítíte si tu tíhu těla.
0: Nice contact body with the floor.
1: Krásný kontakt těla s podložkou.
0: Once deep inhale and with exhalation feel that you are completely relaxed.
1: Nádech hluboký a s hlubokým výdechem procítíme, jak jsme úplně uvolnění.
0: You don't need to do anything.
1: Nemusíte nic dělat.
0: Just relax.
1: Stačí se uvolnit.

0: And be aware of your breathing.
1: A jsme si vědomi svého dechu.
0: You don't need to do anything.
1: Nemusíme nic dělat.
0: Just observe and be aware I am inhaling and I am exhaling.
1: Jenom pozorujeme a jsme si vědomi toho, jak nadechujeme a vydechujeme.

0: With inhalation, my body is expanding.
1: S nádechem se tělo rozpíná.
0: And with exhalation, my body is contracting.
1: A s výdechem smršťuje.

0: Wie wäre, how you feel?
1: Abyste si vědomi toho, jak se cítíte.
0: Just be observer.
1: A jsme jenom pozorovatelé.
0: How you feel physically?
1: Jak se cítíme fyzicky?
0: And how you feel mentally?
1: A duševně.

0: And be aware of your whole body.
1: Jsme si vědomi celého těla.
0: Be aware of the hole in which you are now. And be aware of the position of your body in this hole.
1: To, že jsme v této hale a kde jsme v ní položení.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: A pomalu zahýbeme prsty na nohou, na rukou.
0: Hands, legs. And with inhalation, inhale and stretch your body.
1: A s nádechem se protáhneme.
0: And exhale, relax.
1: A s výdechem uvolníme.
0: Once more, inhale.
1: Ještě jednou nádech.
0: Stretch your body and try to press your low back and neck to the floor.
1: Protáhneme tělo a snažíme se krk i bedra tlačit k podložce.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And once more.
1: Ještě jednou.
0: Inhale. Stretch body. Press your spinal column to the floor.
1: Protáhneme tělo, páteř tlačíme k podložce.
0: And exhale, relax.
1: S výdechem uvolníme.
0: We were sitting. And now we will start with Pavan Muktasan to little move.
1: Budeme cvičit s Pavana Muktasanou, abychom si
0: right leg
1: pohnuli.
0: Inhale. Exhale, but keep your shoulder blades on the floor. Inhale, head to the floor. And exhale, stretch your leg. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Nádych. Výdych. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. And one round more.
1: Ještě jedno kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.

0: Nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Relax.
0: A uvolníme se.
1: Now feel also your low back.
0: Procítíme taky oblast beder.
1: With this asana, you release almost all tension from the low back.
0: V této asáně si uvolníte skoro všechno napětí v té dolní části zad v oblasti beder.
1: Also when we are sitting or on the seminar, anushtan, on the work, our digesting is also a little slow.
0: A taky, když dlouho sedíme, ať už třeba tady na anuštáně, anebo v práci, tak se nám zpomaluje trávení.
1: And this asana again make that our digesting start.
0: A tahle asana zase to trávení nastartuje víc.
1: And now slowly sit in dandasana.
0: A teď si pomalu sedneme do dandasány.
1: Yesterday evening we practiced with the head, with the foot.
0: Včera jsme cvičili s hlavou a s chodidly.
1: Yes, here is
0: there is new place for three people in instead of the bhajan band. Je tady místo pro tři lidi tam, kde byl bhajan band.
1: And now we will first little move our hands, our palms.
0: Takže nejdřív si pohneme, budeme dělat trošku něco s dlaněma.
1: First separate as much as possible.
0: Nejdřív co nejvíce roztáhneme prsty.
1: And squeeze.
0: A zavřeme pěst.
1: Two. It is excellent if you work with a mouse.
0: A zase dva. Je to skvělé, když třeba pracujete hodně s myší.
1: Three.
0: Tři.
1: Four.
0: Čtyři.
1: And once more.
0: A ještě jednou.
1: Five. That is very important to understand Kali Desh, time and space.
0: Je důležité rozumět tomu Kal a Desh.
1: 30-40 years ago, we shouldn't say that it's good if you work with the mouse.
0: Před 30 nebo 40 lety by asi nebylo dobré říkat, že je to dobré, když pracujete s myší.
1: Because everybody will think that you are working for deratization.
0: Protože by si všichni mysleli, že děláte v oblasti deratizace.
1: Mouse was not existing that time.
0: Ty počítačové myše v té době ani neexistovaly.
1: But now everybody work with the mouse.
0: Ale teď zase všichni pracují s takovouhle myší.
1: And that is the beauty of yoga, Kal and Desh, and for that we need guru to lead us through time and space.
0: A proto je krásné v józe to Kal a Desh, a proto je taky potřeba guru, protože guru vás protáhne tím časem a prostorem.
1: And make us update and upgrade, yes.
0: A vlastně neustále nám to aktualizuje a i nás samé upgradeuje.
1: Up and down.
0: Nahoru a dolů.
1: Two.
0: Dva.
1: Three.
0: Tři.
1: Four.
0: Čtyři.
1: But try not to make this.
0: Ale snažte se, abyste takhle nezavídali ty prsty, když jdete dolů.
1: Something like this. But try that you.
0: Ale snažíme se, aby ta.
1: Go from here down.
0: Ty prsty byly not rovně, i když jsou dole.
1: And you will feel all these muscles.
0: A budete cítit všechny ty svaly v horní
1: one
0: části.
1: One more up.
0: Ještě jednou nahoru.
1: And down.
0: A dolů.
1: And up.
0: Nahoru.
1: And now imagine that here is the wall.
0: A představte si, že máte před tou dlaní zeď.
1: Not for the opening and closing the water.
0: Ne tak, abyste ne kohoutek, který zavíráte a otvíráte,
1: but wall.
0: Ale zeď.
1: And our palms is on the wall.
0: A ty dlaně máme na té zdi.
1: In.
0: Dolů.
1: Now is in. More. And you feel the shoulder. Not bend the elbow, but try to have straight.
0: Snažíme se mít
1: and out.
0: Ruce rovně v loktech a vnímáme more, to cvičení more. Až
1: imagine that somebody is doing this.
0: Jako kdyby vám někdo tam kroutil těma rukama kolem dokola.
1: One. Two.
0: Dva.
1: Tři. Four.
0: Čtyři.
1: And once more.
0: A ještě jednou.
1: Five.
0: Pět.
1: And now we relax.
0: A teď se uvolníme.
1: Palms on your knees.
0: Dlaně na kolenou.
1: And try to feel circulation.
0: A snažte se vnímat, jak to tam cirkuluje.
1: Also, you may feel nice feeling in your shoulder.
0: A možná se máte i příjemný pocit v ramenou.
1: And it is also preparation for next asana.
0: A je to zároveň příprava na další asánu.
1: And next asana will be preparation for Bunamanasana.
0: A ta je pak zase přípravou na Bunamana asánu poté. Takže upažíme.
1: Put fingers on your shoulders.
0: Prsty na ramena.
1: And also try not to work on this way.
0: A snažte se to nedělat takhle.
1: Oh, I am. No, this is okay. But try complete movements.
0: Ale snažte se o plný rozsah pohybu.
1: With these movements we will be more and more in the tension.
0: Takhle, když to budete cvičit, tak to budete mít
1: čím. But nice, like you are connected your elbows.
0: Ale když si dáte lokty.
1: And now is going in.
0: A jdete
1: nahoru. Inhale.
0: S nádechem.
1: When you are in this position.
0: A pak jste v téhle pozici.
1: You feel all these muscles.
0: Tak cítíte všechny tady ty svaly v trupu vepředu.
1: And imagine that your elbow is going more back and immediately in the thoracal area you feel that you are stretching and it's against kyphosis.
0: A snažte inhale, se
1: inhale, dozadu loktu. And now start exhalation.
0: A budete vnímat, jak se vám otvírá hrudník.
1: Again.
0: Pak zase
1: inhale up. Up.
0: Nahoru.
1: And exhale. Full around.
0: Takže čtyři kola si dáme.
1: Three.
0: Tři.
1: And exhale. And immediately starts to be warm in the whole body. Back.
0: Celé tělo se vlastně zahřeje tím.
1: Inhale. Only through inhalation, exhalation with real movements, and you feel not any more cold and in the tamas.
0: Jenom nádechem, výdechem a tím pohybem vnímáme teplo, vytvoříme si teplo.
1: Two.
0: A tamas je pryč.
1: Up, up, more, feel upper part of the body, exhale.
0: Vnímáme horní část těla, výdech.
1: And three.
0: Tři.
1: Up. And relax.
0: A uvolníme se.
1: Always we said that we have problem with the shoulders.
0: My vždycky říkáme, že máme problémy s rameny.
1: But mostly we have problem with the kyphosis.
0: Ale spíš máme problémy s tou kyphózou zvětšenou.
1: When we have kyphosis, we are not able to move back.
0: Protože když máte větší tu kyphózu, tak nejste schopni jít dozadu.
1: And when we are able to go with the hands back.
0: A když jsme schopni rukama jít dozadu.
1: In that moment we are immediately correcting our kyphosis.
0: Tak vlastně okamžitě automaticky napravujeme tu kyphózu.
1: And because of kyphosis we are not able to do. And we said, oh, I have problem with the shoulder.
0: A kvůli kyphóze toho nejsme schopni a pak ale řekneme, že to je kvůli ramenům.
1: Mostly we have problem with the kyphos.

0: ale je to většinou je to tou kyfózou.
1: Now feel nice warm feeling in your shoulders.
0: Tak cítíme krásné příjemné pocity tepla v ramenou.
1: Also try to have head in the right position.
0: A snažíme se i tu hlavu mít ve správné pozici.
1: Ear, shoulder, hip joint.
0: Uši, ramena, kyčle.
1: On that way we will also have relaxed these muscles.
0: A tím si taky zajistíme, že jsou uvolněné ty svaly.
1: If it's ear above shoulder,
0: trapézové.
1: In the good position that we are stretch our head.
0: Uši nad rameny.
1: In that position we don't have tension of this muscle.
0: Tak v té pozici nemáme pak tady ten sval v napětí mezi krkem a rameny.
1: But if head go in,
0: ale když
1: more and more in this position,
0: víc a víc dopředu,
1: we will have more tension on these muscles.
0: Tak tím je větší napětí v tom.
1: They said that in this position,
0: říká se, že v téhle pozici,
1: when is the ear above shoulder,
0: když je ucho nad ramenem,
1: that for our muscles, head have 5 kilo.
0: Takže pro naše svaly má ta hlava 5 kilo.
1: But when we go front,
0: ale když tu hlavu dáváme dopředu,
1: for these muscles we have more and more weight of head. They said when is the head 30 degrees, the weight of our head is 27 kilo.
0: Takže když máme tu hlavu tak dopředu, že ten úhel je třeba 30 stupňů, tak ta hlava pak pro ty svaly váží 27 kilo.
1: And imagine the tension of all these muscles.
0: A tak si představte, jaké pak je napětí v tom svalu.
1: And yesterday we talk about that Indian ladies walk like a princess.
0: A včera jsme si říkali o tom, že indické ženy chodí jako královny.
1: And that is the way how we will have relaxed these muscles.
0: A to je také způsob, jak mít ten sval uvolněný.
1: In our country said that your earring should be above your shoulder.
0: U nás v Chorvatsku říkáme, že náušnice by měla být nad ramenem.
1: If it's in front, lady is not princess.
0: Pokud je vepředu ta náušnice před ramenem, tak ta žena není princezna.
1: Completely other position on body and also inner feeling.
0: Protože to tělo je v jiné pozici a i ten vnitřní pocit je jiný.
1: Now we will do Bunamanasan.
0: Teď si uděláme Bunamanasan.
1: From this side first.
0: Takže
1: when you do Bunamanasan, try not to do like this.
0: Snažte se to necvičit takhle.
1: But here is your spinal column.
0: Tady uprostřed je máte páteř.
1: Try inhale.
0: Nádech.
1: Exhale.
0: A výdech.
1: And when you go down, not make too much head. Yes, exactly. That your head is going to this palm.
0: Tak snažíme se, aby
1: but try to stretch your body.
0: Aby ta hlava nešla jen tak té jedné ruce, ale že protahujeme tělo.
1: And try that your head is come here, not here.
0: A snažíme se, aby ta hlava šla jakoby za tělo, ne do strany.
1: If your hip joints is going little up, is no problem.
0: Pokud tu kyčel kvůli tomu musíte trošku zvednout, tak to nevadí.
1: If it's go little. Imagine
0: pokud
1: that this
0: trochu
1: leg is little somebody is pulling on this side.
0: Jako kdyby vás za tu nohu
1: and slowly go down.
0: Tahal a jdeme pomalu dolů.
1: And you relax in this position.
0: A uvolníme se v té pozici.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A
1: same, inhale.
0: A to samé na druhou stranu.
1: Exhale.
0: Nádech,
1: výdech. Not weight of the body on this hand.
0: Čili ne, že bychom váhu těla měli.
1: But
0: na
1: on this stretching and going down.
0: Pravé ruce, ale protáhneme se a pak jdeme dolů.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale. And in this position, if you relax, you will feel that you are completely exhale.
0: A když se v téhle pozici uvolníte, tak budete vnímat, že ten výdech je úplný.
1: And also You are correcting position of your shoulders.
0: A taky si napravujete pozici ramene.
1: Twisting, stretching muscles.
0: Protahujete
1: svaly. Excellent for everything. Now we will practice.
0: Asana skvělá na všechno a teď si ji zacvičíme.
1: For each asana

0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Stretch and rotate.
1: Protáhnout a zároveň rotace.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: I have always a strange picture in my mind.
1: Já vždycky k tomu mám takový zvláštní obrázek.
0: And when I practice this asana, I have picture like I have, you know, for grinding, mlínček.
1: Mlínek, mil.
0: And these two stones.
1: Já mám vždycky si představím u téhle asány, že mám vlastně kamenný mlínek, kde jsou dva kameny, kde, mezi kterými se to mele.
0: And if it's too much pressure,
1: a když je na ně příliš velký tlak,
0: it is too much I don't know tréně, this when you contact and
1: tak to tření je příliš velké.
0: But you little stretch,
1: ale když je dáte trošičku od sebe
0: and rotate.
1: A pak s nima otáčíte,
0: stretch, come back and relax.
1: Uvolníte, zase vrátíte a pak uvolníte.
0: And on that way you are completely safe.
1: A pak je to úplně bezpečné.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And now because of that try to feel stretching of your spinal column and rotate.
1: A teď, jak jsem říkal, tak se snažíme zároveň protáhnout tu páteř, prodloužit ji a
0: inhale
1: do té rotace. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Same in Ayutthamathyendrasana. Always stretching and rotate.
1: Tam taky
0: principle of rotation. Inhale.
1: Ardhamatsyasanarasana je to samé, taky protáhnout a rotovat.
0: Exhale.
1: Nádech, výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And once more. But now we will remain in the position.
1: Ještě jednou, ale teď tam zůstaneme v pozici s normálním dechem.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And now remain in the position.
1: A teď breathe. Zůstaneme tam.
0: Try also feel the heaviness of your buttock muscle and the heaviness of the buttock muscle and this part of the pelvis is going down to the floor and you feel more stretching.
1: A vnímáme taky, jak jsou těžké ty hýště a ta oblast pánve a jak nám to pomáhá vlastně.
0: Inhale slowly up.
1: S nádechem jdeme nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Once more.
1: Ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Remain and relax.
1: Zůstaneme v pozici, uvolníme se v ní.
0: Try to feel with every exhalation that you are more and more relaxed. And how you are relaxed, you are going deeper and deeper in position.
1: Snažte se vnímat, jak při každém výdechu se víc a víc uvolníte a jak se víc a víc uvolníte, tak jdete níž a níž.
0: It will be good that our buttock muscle is a little nearer to the floor.
1: Bylo by dobré, kdyby ta hýždě nebyla moc daleko od podlahy.
0: Inhale up.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And anandasana, relax.
1: A uvolníme se v anandasáně.
0: Not because it was hard.
1: Ne, protože by to bylo těžké cvičení.
0: But because we want to feel effect of this asana.
1: Ale protože chceme cítit účinky té asány.
0: Feel your shoulders.
1: Procítíte ramena.
0: Feel this nice warm feeling in your shoulders.
1: Ten hezký teplý pocit v ramenou.
0: Feel your spinal column.
1: Procítíme páteř.
0: Especially

0: low back and this area of sacroiliacal joint.
1: A zvlášť tu dolní část zad, to znamená bederní oblast a oblast iliosakrálního kloubu.

0: And now once deep inhale.
1: A teď hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Slowly turn on your right side.
1: Pomalu se přetočíme na pravý bok.
0: Meru Akaran Asan.
1: A budeme dělat Meru Akarana Asanu.
0: It is excellent asana for spinal column.
1: Je to výborná asana pro páteř.
0: We are going on the side.
1: Jdeme teda na stranu.
0: Like you are practicing in the third level Trikonasana.
1: Jako když cvičíte ve třetím díle Trikonasány.
0: Try to be in the one line.
1: Snažte se být v jedné rovině.
0: We already said that if you want to stay in this position and not falling back, it is good that your foot is that toes is looking to your head.
1: Už jsme si říkali, že abychom nepadali dozadu, tak je dobré si udělat chodidla do fajfky.
0: And that you are on the edge of your foot.
1: A že jste na vlastně opíráte se o tu hranu chodidla.
0: And that is the from the middle foot till the toes you are more on the floor and heel maybe millimeter centimeter is above floor and in that position you will not falling back.
1: A že to dolní chodidlo máte takže ta malíková hrana je na podložce a o ní jste opření, ale pata je přibližně centimetr dva nad podložkou a díky tomu nebudete padat dozadu.
0: Close your eyes.
1: Zavřeme si oči.
0: Feel your spinal column.
1: Procítíme páteř.
0: Feel your side muscles.
1: Svaly na straně těla.
0: Feel your kidneys.
1: Ledviny.
0: One kidney is stretching and other kidney is little contracting.
1: Jedna ledvina se protahuje a ta druhá je trošku smrštěna.
0: Same thing is with your lung.
1: A to samé platí pro plíce.
0: What means when you are contracting, you make that blood is going out.
1: A to znamená, že když se takhle něco smrští, tak ta krev jde pryč.
0: When you are expanding, the fresh blood will come in.
1: A pak, když se to zase roztáhne, tak tam přijde čerstvá krev.
0: And that is the way how we will stimulate that deep in the tissue, deep in the organ, fresh blood with the fresh oxygen come and everything what is not good go out.
1: A tímhle způsobem docílíme toho, že tam dostaneme čerstvou krev dovnitř těch tkání, orgánů vnitřních a zase všechno špatné odejde.
0: And now stretch your arm.
1: A teď natáhneme paži.
0: Bend in the elbow.
1: Pokrčíme si loket.
0: Elbow, shoulder, hip joint, knee, ankle joint in one line.
1: Loket, rameno, kyčel, koleno a kotníky jsou v jedné rovině.
0: Now bend your left.
1: Pokrčíme si levou nohu.
0: If you are able catch your
1: pokud to zvládnete, tak si
0: or ankle joint is not
1: palec, ale můžete
0: so important.
1: Kotník, není to tak důležité.
0: And now inhale
1: s nádechem
0: up.
1: Propneme nohu nahoru.
0: Imagine that is the wall behind you.
1: Představte si, že máte za sebou zeď.
0: And you are not going back. Try.
1: A nemůžete jít dozadu.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: If you have high blood pressure,
1: pokud máte vysoký krevní tlak,
0: breathe in this position.
1: Tak v té pozici dýchejte normálně.
0: If you have big kidney stone,
1: pokud máte velké ledvinové kameny,
0: do not practice this asana because they are make activation of kidneys and in that case kidney stone start to move.
1: A tak to necvičte tuhle asánu, protože my tím vlastně aktivujeme ledviny a ty kameny by se mohly dostat do pohybu.
0: Second.
1: Druhé kolo.
0: Inhale.
1: Nádech nahoru.
0: We have two forces. One force is pushing your hip in front and second making that your foot is going back.
1: A máme, působí teď tady dvě síly, jedna tlačí kyčel směrem dopředu a druhá tlačí nohu dolů.
0: And exhale,
1: výdech
0: down.
1: A dolů.
0: Also is excellent for your pelvis diaphragm and for iliopsoas and this
1: iliosacral joint. Je to
0: sacroiliacral joint.
1: Je to výborné cvičení taky na ten velký
0: more.
1: Bederní sval psoas, na iliosakrální kloub a na pánevní dno. Ještě jedno kolo.
0: Remain in the position.
1: Zůstaneme v pozici.
0: And with exhalation down.
1: A s výdechem dolů.
0: And now slowly turn on other side.
1: A teď se pomalu otočíme na druhý bok.
0: First, palm on the floor.
1: Nejdřív se opíráme o dlaň.
0: It will be good that is the 90 degrees.
1: Bylo by dobré, aby ta paže byla kolmo k podložce.
0: You may close your eyes and try to feel kidneys, lungs.
1: Můžete si
0: spine.
1: Zavřít oči a vnímat ledviny, páteř, plíce.
0: And also when you close your eyes, you are working more on the concentration, because keeping concentration and stability with the open eyes is much easier.
1: A taky se zavřenými očima si budete lépe posilovat tu schopnost koncentrace a stability, protože s otevřenými očima by to bylo snažší.
0: Open your eyes.
1: Otevřeme si oči.
0: Stretch your hand.
1: Natáhneme se.
0: Bend in the elbow.
1: Pokrčíme ruku v lokti.
0: Be aware that you are in the one line.
1: Ověříme si, že jsme v jedné rovině.

0: Na ubend, jolo.
1: Teď si pokrčíme nohu.
0: Inhale.
1: Nádech nahoru.
0: You know everything, just now try to feel your body.
1: Všechno už víte, tak se jenom snažte procítit tělo.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Two.
1: Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.

0: Exhale.
1: Výdech.
0: And keeping kumbak is also great exercise.
1: A i ta kumbak, zádrž je skvělé cvičení.
0: Three, inhale.
1: Tři, nádech.
0: When we keep this air in,
1: když v sobě držíme vzduch,
0: we are more have influence on the pressing that blood is going out from the organ. In this case, kidneys.
1: Tak nám to pomáhá vytlačovat tu krev z těch orgánů, v tomhle případě z
0: exhale.
1: Výdech.
0: And relax in Anandasana.
1: A uvolníme se v Anandasáně.
0: Also, kumbhak is the very important.
1: Kumbhak je také důležitý.
0: Or now keeping air or in or out. Antar or bahir kumbhak.
1: Ať už zádrž dechu po výdechu nebo po nádechu.
0: For our body, anamaya kosha.
1: A to pro tělo, anamaya košu.
0: First for circulation.
1: Tak jednak pro ten oběh.
0: For capacity of the breath.
1: Na kapacitu dechu.
0: Also for the vagus nerve.
1: A také na ten nerv vagus.
0: In pranamaya kosha is very important for strengthening vyan prana.
1: A v pranamaya koše je to důležité na posílení vyan prány.
0: And you have nice chapter in our book Prana, five up prana.
1: A v naší knize máte krásnou kapitolku o tom, o těch pěti pránách a upa pránách.
0: And read about this.
1: Tak si to o tom přečtěte.
0: How you will strengthening and how you will purify five pranas.
1: Jak posílíte a pročistíte těch pět prán.
0: Especially vyan prana for your nerves.
1: A zvláště vyan pránu na nervy.
0: And now slowly sit in Vajrasana. We will do one asana more.
1: A teď si pomalu sedněte do Vajrasány a zacvičíme si ještě jednu asanu.
0: It is excellent for your low back.
1: Je skvělá na bederní oblast.
0: It is excellent for refreshing.
1: Na občerstvení těla.
0: And also is good for your nose.
1: A taky na nos.
0: When you want that your nose is open.
1: Pokud chcete, aby ten nos byl otevřený.
0: People start to force all the time blowing nose.
1: Tak buď se můžeme snažit toho docílit tím, že se budeme usilovně snažit smrkat.
0: And in that moment your nose will be more plugged.
1: Ale tím ho vlastně naopak spíš ještě zavíráte.
0: Sumevasana is excellent for against ischias and for low back.
1: Ta asana je skvělá na ischias, na záda.
0: When we practice sumevasana.
1: Když sumevasanu cvičíme.
0: Try practice not on this way.
1: Tak se snažte necvičit takhle.
0: This is not sumevasana, that is something.
1: Tohle není sumevasana, je to něco, ale něco jiného.
0: But try that you are going little nearer than for Marjari.
1: Čili snažte se mít ruce trošku blíž ke kolenům než
0: u Marjari. Imagine that you are book.
1: A jdeme nahoru a představte si,
0: cover,
1: že jste kniha s pevným obalem.
0: Want to close that book.
1: A vy se takhle hezky přiblížíte.
0: And breathe in this position. Like that somebody wants to close you.
1: Jako kdyby vás někdo chtěl zavřít tu knihu.
0: And exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: You will feel stretching on low back.
1: Tak budete vnímat, jak se protahuje bedení.
0: Everything start to move in your body and immediately both nostrils become open.
1: Všechno v těle se otvírá a taky nos, nosní dírky se otvírají.
0: From this side.
1: A takhle na tuhle stranu.
0: Not like this.
1: Či ne takhle.
0: But try to.
1: Ale snažte se takhle.
0: More stretch. Abdomen on your thigh and look to you.
1: Více protáhnout.
0: And down.
1: A dolů.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And breathing, everything will be completely different.
1: A i dech a všechno vlastně bude úplně jiné.
0: No tamas.
1: Žádný tamas nezbyde.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Imagine that somebody is take your hip and pulling up.
1: Představte si, že někdo vás drží za kyčle a vytahuje nahoru.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na pupek.
0: And slowly exhale down.
1: A pomalu s výdechem dolů.
0: Inhale up.
1: Nádech nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Check your nose.
1: Zkontrolujte si, jak je na tom nos.
0: Once more.
1: A ještě jedno.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Up. It's nahoru. Excellent for refreshing a body.
1: Je to také skvělé na
0: mind, breathing, that you are completely new.
1: Osvěžení celého těla, těla, dechu.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And anandasana.
1: A anandasana. Uvolníme se.
0: It is not so easy asana.
1: Není to zas tak snadná asana tohle?
0: But now try to feel what happens with your body.
1: A teď se snažíme vnímat, co se v těle stalo a děje.

0: Just observe your body.
1: Pozorujeme telo.
0: Feel the circulation in your body.
1: Procitujeme, jak nám to v těle cirkuluje.
0: Be aware of your breathing.
1: Jsme si vědomi svého dechu.
0: Do you feel some difference?
1: Jestli vnímáte nějaký rozdíl.
0: How you feel?
1: Jak se cítíte?
0: Be aware of everything.
1: Buďte si vědomi toho všeho.
0: Not just practice.
1: Není to jenom, že cvičíme.
0: But awareness about body, breathing, mind, feelings.
1: Ale jsme si vědomi těla, mysli, pocitů, dechu.
0: All five bodies.
1: Všech pěti těl.

0: Because next year we will be exactly good.
1: Příští rok už to budeme cvičit úplně dokonale.
0: Everybody will be doing exactly good.
1: Všichni to budou už dělat skvěle.
0: So I give them everybody till next year.
1: Takže dávám vám všem čas do příštího roku, abyste se to dokonale naučili.
0: Every day, evening and
2: morning.
0: Morning.
1: Každý den večer i ráno.
0: Then we are with one hand standing.
1: A pak budeme schopni na jedné ruce stát.
2: And now slowly sit.
1: A teď si pomalu sedneme.
0: Okay, one more.
2: One more, okay.
1: Takže ještě jednu asánu teda.
2: Just sit in Danda Asan.
0: Yes.
1: Sedneme do Danda Asana.
2: That is my favorite asana.
1: To je moje oblíbená asana.
2: Meru Vakrasan.
1: Meru Vakrasana.
2: Why?
1: Proč?
2: Because usually I have little pain in the place between shoulder blades.
1: Protože většinou mám trošku napětí nebo bolest v té oblasti mezi lopatkami.
2: Why?
1: A proč?
2: Because before I met Vishwaguruji,
1: protože předtím než jsem potkal Vishwagurujiho,
2: I was also practicing asanas.
1: Tak jsem taky cvičil asány.
2: And I was practicing halasana.
1: A cvičil jsem halasánu.
2: On the wrong way.
1: Ale špatně.
2: And something make crack inside.
1: A něco mi tam uvnitř trošku křuplo.
2: Muscle, nothing else.
1: Jenom sval.
2: But many years I had pain in that area.
1: Ale mnoho let jsem pak tam měl bolest v té oblasti.
2: And because of that I'm telling that this first level is so important.
1: A proto říkám, jak jsou sarvahitásány, ten první díl důležité.
2: Meru Vakrasana.
1: Takže Meru Vakrasana.
2: Nice sit.
1: Hezky si sedneme.
2: And first I will show you.
1: Nejdřív vám to jenom ukážu.
2: When you do this asana, try that your body is straight.
1: Když cvičíte tuhle asánu, tak se snažte už ten postoj mít dobrý.
2: And right leg inhale.
1: A potom s výdechem pravá noha.
2: Exhale.
1: Výdech.
2: But not on this way.
1: Ale ne tak, že byste se naklonili.
2: What is usually visible on yoga class.
1: Takhle to většinou vypadá na kurzu.
2: But try to sit with the boat.
1: Sedíme ale na obou hýždích.
2: Not in this position.
1: A nejsme povolení, ohnutí.
2: How yesterday somebody said, I feel relaxed. Yes, that is the goal.
1: Včera to někdo nazval, jsem uvolněný.
2: But try what I said before, all the time stretch.
1: Ale jak jsem říkal, tak vždycky se snažte být protažení.
2: Stretch.
1: Nebo vytažení.
2: And imagine that the one line is passing through your shoulders.
1: A představte si, že jedna rovina prochází rameny.
2: And that line should be parallel with your leg.
1: A ta rovina by měla jít paralelně s nohama.
2: Stretch your head.
1: Vytáhneme si hlavu.
2: And also rotate your head.
1: A i hlavou rotujeme dozadu.
2: And you will feel in this position.
1: A budete vnímat v té pozici.
2: Stretching from top of your kidney till the shoulder blades, nice stretching your muscle.
1: Protažení horní části ledvin až po oblast mezi lopatkami.
2: And after inhale.
1: A potom s nádechem.
2: And exhale.
1: Zpátky a výdech.
2: From this side.
1: A z druhé strany, když to ukážu.
2: Inhale, not in this position.
1: Nádech, ne takhle.
2: But
1: ale narovnat se.
2: Rotate.
1: Rotace.
2: Nice position.
1: Krásná pozice.
2: You will feel these muscles.
1: Budete vnímat tady ty
2: especially this area.
1: Svaly v zádech, hlavně v oblasti
2: inhale,
1: zádkami, nádech
2: and exhale.
1: A výdech.
2: Now we will go together.
1: Tak a teď společně.
2: Right leg, inhale.
1: Pravá noha, výdech.
2: Exhale. Stretch.
1: Protáhneme se.
2: And stay in this position.
1: A zůstaneme v pozici.
2: We have also practice for ladies who have cancer and after operation of the breast.
1: My jsme taky měli cvičení pro ženy po ablaci prsů.
2: And a lot of ladies have pain and this not so good feeling between shoulder blades.
1: A mnoho těch žen má bolest anebo takové nepříjemné pocity v oblasti mezi lopatkami.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: And exhale.
1: A výdech.
2: And if they said to the doctor, they will immediately send to MR and everything because they will think, oh, cancer is going to the lungs.
1: A když to řekli lékaři, tak tě hned posílali na různá vyšetření, že se báli, že se jim ta rakovina šíří do plic.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: And exhale.
1: Výdech.
2: But because of operation.
1: Ale kvůli té operaci.
2: Especially when one side is removed.
1: Zvlášť když to jedno prso bylo.
2: The static of the body is different.
1: Rich, tak ta statika těla je pak jiná.
2: And because of that, muscles between shoulder blades also is in the tension.
1: A tak to pak vytváří napětí i v té oblasti mezi lopatkami.
2: And this asana was so good against that pain and tension between shoulder blades.
1: A tahle asana jim velmi pomáhala proti tomu napětí, proti té bolesti v té oblasti mezi lopatkami.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: And exhale.
1: A výdech.
2: And once more.
1: A ještě jednou.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Exhale.
1: Výdech.
2: Also is good for circulation through spinal column.
1: A je to také dobré na cirkulaci v páteři.
2: And it's excellent preparation for fifth level.
1: A je to výborná příprava na pátý díl.
2: Ardhamatsyasana
1: asana.
2: Inhale.
1: Nádech.
2: Exhale.
1: A výdech.
2: And once more. Inhale.
1: A ještě jednou nádech.
2: Exhale.
1: Výdech.
2: Stretch.
1: Protáhneme se.
2: Rotate.
1: Rotace.
2: Buttock on the floor.
1: Jižně na podložce.
2: Spinal 90 degrees.
1: Páteř, kolmo.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Anandasana.
1: A Ananda Asana.
0: When we are in Anandasana, we need approximately 5 seconds, little more.
1: Když jsme v Ananda Asáně, tak potřebujeme přibližně 5 vteřin nebo trošku víc.
0: To start feeling effect of a previous asana.
1: Abychom mohli začít vnímat účinky té předchozí asány.
0: And try to feel now space between shoulder blades.
1: Snažíme se teď vnímat oblast mezi lopatkami.
0: And try to feel your spinal column.
1: A páteř.
0: Nice warm feeling.
1: Krásný hřejivý pocit.
0: Spinal muscles.
1: V těch svalech kolem páteře.
0: And also try to feel how are you.
1: A snažíme se vnímat, jak se cítíme.

0: And now once deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: And exhale.
1: Výdech.
0: Once more deep inhale and exhale.
1: Ještě jednou hluboký nádech a výdech.
0: Slowly move your fingers.
1: Pomalu si zahýbeme prsty.
0: Toes.
1: Na rukou, na nohou.
0: Move your body.
1: Pohneme tělem.
0: Rub your palms.
1: Prohřejeme si dlaně.
0: Put on face muscle.
1: Dáme si je na obličej.
0: And now we will slowly sit, or with the help of the hands, or just turn on the one side and slowly.
1: A pomaličku se posadíme, buď za pomoci rukou, anebo se nejdřív přetočíme na bok.
0: Here you are.

0: Good day to everybody.
1: Dobrý den všem.
0: We had this beautiful seminar, retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujího ášramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskritu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: Ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other Western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words,
1: když používáte ta správná slova v sanskritu,
0: about Ayurveda,
1: která se týkají ayurvédy,
0: then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Vedami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asana.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's asan.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asan.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan, with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam?
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where's my room, where's my bed.
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where's my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you, if some sadhu comes and you ask that sadhu,
1: a také se stává, že přijde sádhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they said.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called assault. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se Sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy, very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sandha.
1: A té se říká sandha.
0: And since sandha means the salt.
1: Sandha znamená prostě sůl.
0: So you call the sandha namak or sandha salt.
1: A tak proto říkáte sandha namak.
0: Now the horse is also known as a sandha.
1: Ale koni se také říká sandha.
0: Horse is a sandha?
1: Čili kůň je sandha?
0: Or the sandha salt.
1: A sůl je sandha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sandha?
1: A požádáte o sandha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm,
0: or when you are going somewhere,
1: a nebo když někam jdete,
0: in forest or somewhere,
1: někam do lesa,
0: and you ask, bring me sandha.
1: A požádáte o sandha,
0: and you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining. A table you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which is my asan?
1: Asan, který ten asan je můj.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is and where you sleep, lie down.
1: A když
0: your
1: se
0: mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asana.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asana.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asana.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asana, sarvanga asana, etc.
1: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasana.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know hand up?
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture, I we should just meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: So purab east west
1: je to východ
0: the west
1: západ
0: a paschim
1: západ je paschim
0: so our backside
1: čili jsou
0: we are looking to the sun
1: záda když se díváme ke slunci
0: now paschim uttan
1: paschim uttan
0: stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So paschim uttan asana.
1: Proto paschima uttana asana.
0: Very good name. Has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply Change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The Change. Now the Change is different than the Paschim Uttan Asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschima Uttana Asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the Paschim Uttan Asana.
1: O Paschima Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In Paschim Uttan Asana is many, many things coming.
1: Paschima Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting,
1: zapadající slunce,
0: etc.
1: A tak dál.
0: So, bhujanga asana.
1: Bhujanga asana.
0: Paschimottana asana, bhujanga asana. So this is also we call asana.
1: A tomu všemu říkáme asana.
0: So then final. In which asana you are sitting?
1: Nakonec v jaké asáně sedíte?
0: So sukha asana.
1: Může to být sukha asana.
0: The one. So svast. Vajra asana.
1: Může to být vajra asana.
0: Bhujanga the padma asana.
1: Padma asana.
0: Sukha asana.
1: Sukha asana.
0: We are sitting.
1: V tom sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So we are lying in sukhasana.
1: Ležíme v sukhasáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný.
0: Easier.
1: Nebo příjemný.
0: Comfortable.
1: Snadný.
0: So there are so many names about for different things. Čili, the one name is called asana.
1: Čili je jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asana.
0: So especially all who's now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jogy.
0: They know maybe.
1: Možná to víte.
0: Maybe they've forgotten.
1: Možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now. Yoga teacher training.
1: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
0: So they should know this word one asana.
1: Tak byste měli znát slovo asana.
0: Give the definition of the asana.
1: A umět dát definici slova asana.
0: And there you can mention this all and explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayam.
1: Podobně máme různé názvy pranayamy.
0: The pranayam is only three.
1: Ale pranayamy jsou jenom tři.
0: Purak, rečak, kumbak, that's all.
1: Purak, rečak a kumbak, to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayam.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayam.
1: To je pranayama.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asana or what kind of or when means the asana.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally when you everything learned and you perfection.
1: Pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti.
0: Then you have a asana in the air.
1: Tak pak ten váš asana bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuni means the holy fireplace.
1: A dhuni znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuni means that you are in yourself.
1: A dhuni znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care. You are in yourself.
1: Že se
0: you are walking.
1: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit. airport, transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při tranzitu.
0: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, yes, and I know that.
1: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
0: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
1: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
0: I said, he must be screw loose.
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his duni.
1: Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že
0: dun,
1: je prostě
0: dun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays, when somebody is walking in the forest here,
1: dneska tady, když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is telephone.
1: Protože
0: mobile.
1: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonu.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni?
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are in yourself. You are happy in yourself.
1: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhuni lagi begam ki. That's one bhajan, yes?
1: Je jeden bhajan.
0: Dhuni lagi begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Manare arati sanjo shambho devapuri sahar devapuri sahar ki visve nat vishambar ki manare arati san. So in this prayer there is dhuni lagi begam ki.
1: Čili v této modlitbě je
0: dhuni lagi begam ki.
1: Begam ki.
0: So begam, that we cannot describe.
1: Je to něco, co nejde popsat.
0: Where is the awareness, the consciousness, and the vrittis of that yogi where somewhere?
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového yogina?
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum dhuni sil gavo yogi? What are you burning fire with the dhuni?
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi joge meri dhuniya, without fire my dhuni is burning.
1: Mé dhuni hoří.
0: Without the wood, sorry.
1: I bez dřeva.
0: So there's no any fuel. To burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that dhuni is Manipur chakra.
1: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
0: That is a fire too.
1: Že v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So dhuni, dhun and dhyana.
1: Je dhuni, dhun a dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So dhyan se car chalana. Drive car please carefully.
1: Řiď auto prosím bezpečně.
0: So dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun. Etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc. etc.
1: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
0: Now, in many bhajans,
1: v mnoha bhajanech,
0: there is a written something.
1: Se píše.
0: And that's for example.
1: Například.
0: Kanta kamal me.
1: Například kanta kalme.
0: There is one bhajan, yeah?
1: Takový je jeden bhajan.
0: Kanta kamal me. Ne. This is a bhajan, you know? No. Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re. So there is a dhoni as a kant kamal. Kant kamal.
1: Čili je tam kanta kamal.
0: Kant kamal. Kant means the throat.
1: Kanta znamená hrdlo.
0: Kamal means the lotus.
1: A kamal je lotos.
0: And this is a Vishuddhi chakra.
1: A to znamená také Vishuddhi chakra.
0: Hirdey kamal.
1: Hridaya kamal.
0: Hirdey kamal me. To nahi. Hirdey kamal ki aankh khul jave jo dale nit neem ka anjan. Hirdey kamal ki aankh khul jaye. So this is Hirdaya is the heart.
1: Hirdaya
0: znamená anahat lotus.
1: Srdce, čili je to lotos v anahátě.
0: Similarly nabhi kamal.
1: A podobné je také nabhi kamal.
0: Nabhi is the navel.
1: Nabhi je pupek.
0: This navel. Nabhi kamal is that chakra, the lotus.
1: A je to tady lotosová čakra pupku.
0: Mool kamal. The Muladhara chakra.
1: A mool kamal je Muladhara chakra.
0: So for every chakra different names.
1: Každá chakra může mít různá jména.
0: It means same thing.
1: Ale znamená to totéž.
0: But this is the, what how they are using as a poetry or a song etc.
1: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
0: So kanta kamal me kudrat bole. So kanta kamal me kudrat bole in the bhajan said.
1: Toto se zpívá bhajan.
0: Kudrat. This is again also Urdu words.
1: Kudrat je také slovo z urdštiny.
0: Now kudrat means your destiny.
1: Kudrat znamená totéž co váš osud.
0: Kudrat means your thoughts.
1: Znamená to vaše myšlenky.
0: There are different meanings of the kudrat.
1: A zase kudrat má různé významy.
0: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
1: Toto je

0: drama osudu.
1: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
0: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
1: And so that in Sanskrit language you know all it has 52 alphabet.
0: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
1: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
0: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
1: Including
0: těch v čakrách.
1: The bija mantra.
0: Včetně bija mantra.
1: So on every petal there is one mantra.
0: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
1: And after these petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
0: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4, 10 a tak dále.
1: That is their resonance.
0: A jde o to, jak rezonují.
1: And that resonance is balancing entire nerve systems.
0: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
1: And so when we do our kriya sadhana, kriya yoga.
0: A když se věnujeme kriya yoga, děláme
1: which you are doing every day.
0: Kriya sadhanu, kterou děláte každý den.
1: You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
0: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
1: And that this 12 chakras petals of the anahat
0: 12 těch plátků okvětních má anahata.
1: It's controlled by one bija mantra yam.
0: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a to je yam.
1: So lam, bam, ram, yam and ham, ham, ham.
0: Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
1: This you should know very clear.
0: To byste měli velmi jasně znát.
1: And this is a resonance on each alphabet.
0: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
1: The scientist said who knows about the language.
0: Jazykovědci říkají.
1: The perfect language is that which balances both hemispheres.
0: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
1: While dreaming.
0: Ve snu.
1: While talking.
0: Při mluvení.
1: While singing.
0: Při zpěvu.
1: While thinking.
0: Při přemýšlení.
1: And while writing.
0: A při psaní.
1: All this in action, both hemisphere are equally balanced.
0: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
1: I only heard from this expertise, the scientists.
0: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
1: So there are only few languages.
0: Že na světě je jenom pár jazyků.
1: So Sanskrit.
0: A Sanskrit.
1: Old Greek.
0: Stará řečtina.
1: Parsi.
0: Parsi.
1: And then comes the Latin.
0: A potom latina.
1: But in two actions, Latin fell.
0: Ale v těch při dvou činnostech latina selhává.
1: So it is. This is in our body.
0: A to máme v našem těle.
1: We are too hurry.
0: Příliš spěcháme.
1: So in our thinking, our words are doing anything. There are three things.
0: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
1: That we should know that word.
0: Měli bychom vědět, že slovo.
1: Is called šabda.
0: Říká se mu šabda.
1: And the word, the akshar.
0: Pak je akshar.
1: The alphabet.
0: Abeceda.
1: So and the knowledge.
0: A poznání, vědomost.
1: So the knowledge.
0: Poznání.
1: The bhava.
0: Bhava.
1: And shabda.
0: A šabda.
1: Shabda, bhava and jnana.
0: Šabda, bhava, bhava a jnana.
1: Sanskrit learned person.
0: Člověk, který umí sanskrit.
1: Or who read that language.
0: Který je schopen v sanskritu číst.
1: Then the speech is balanced on these three things.
0: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
1: Šabda.
0: Na šabdě.
1: Artha.
0: Artě.

0: एंड भावार्थ, शब्दार्थ अर्थार्थ भावार्थ,
1: na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is kriya yoga use this very much.
1: A to velmi využívá kriya yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go or do something agni char or this char, every char, there are many char.
1: Neříkejte si tak, na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni sáru a je mnoho sár.
0: Sare gama pada ni sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. The harmonium learning, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: Yeah? And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling of the flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Water falls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But in ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho
0: harmonium
1: máme.
0: Is harmony.
1: Harmonium, yeah. Že harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro
0: zápěstí. Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah, but in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy.
0: It's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, rishi pishi. But there are many who learned good Germans and then they will speak is great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German, then really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
1: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then says, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
0: and
1: a
0: that
1: něco mu řekne.
0: Of the mother.
1: A ten mateřský dotek
0: even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal,
1: když jdeme a pohladíme
0: home
1: zvíře,
0: animals, don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart,
1: a když to vychází ze srdce,
0: even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: The little chicken babies.
1: Když jsou třeba.
0: They are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký hřích.
0: There is no mercy.
1: A ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues, all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
0: And bless you.
1: A žehnám vám.
0: Alak Puriji Siddhipitha.
1: Jménem Alak Purijiho Siddhipitha.
0: Siddhipnán Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhavananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Mahamandaleshwari Paramhansa Swami Maheshwaranand Purijiho Siddhipitha.

0: My doctor said in Jodhpur.
1: A proto ten můj lékař v Jodhpuru mi řekl.
0: Is a disciple.
1: Je mým žákem.
0: His father was a disciple of Mahaprabhuji.
1: A jeho tatínek byl žákem Mahaprabhujiho.
0: And they all very good to me also.
1: A všichni se ke mně chovají hezky.
0: And that my doctor said.
1: A ten můj lékař řekl.
0: Swamiji, I will not take money from you. I will give you everything. Sarismant is okay.
1: A Swamiji, já si o tebe žádné peníze nevezmu, všechno ti to poskytnu bez placení.
0: Then I say to doctor.
1: A já jsem mu řekl.
0: Doctor, I am in Austria and in Austria I work very years and now government gives me insurance.
1: A já jsem mu říkal, že já jsem teď v Rakousku a roky tam pracuju a teď mě vláda vlastně poskytuje zdravotní pojištění.
0: So doctor, please can you, I will give you money, but this money you should give for people who have no money.
1: A
0: for accident, working for their heart or anything.
1: A já jsem mu říkal, že mu dám peníze a že by je měl dát těm lidem, kteří na tom pracují.
0: And he said, what is this house, Swamiji? I don't know.
1: A on říkal, já to nevím, jak tohle funguje.
0: I am living in Austria so many years.
1: Já žiju v Rakousku tak dlouho.
0: And they took me as a yoga teacher.
1: A oni mě považují za učitele jógy.
0: And wherever I went in other countries.
1: A kdykoliv jsem jel do nějaké jiné země.
0: And whatever some people gave me some donation or something.
1: A kdykoliv mě tam lidé dali nějaký dar.
0: I sent to Austria.
1: Tak jsem to posílal do Rakouska.
0: And gave the tax.
1: A platil z toho daně.
0: And so it is, you know, it is everything.
1: Tak víte, že takhle to funguje.
0: So he said, oh, it is like this. I said, yes.
1: A on říká, aha, takže takhle to funguje. Já jsem říkal, ano.
0: And there was about midnight there in Austria.
1: A bylo to asi kolem půlnoci v Rakousku.
0: And I was very early morning in India.
1: A v Indii bylo brzo ráno.
0: So I said, okay, I will tell my doctor, my Austria.
1: A já jsem řekl, dobře, tak já řeknu jim v Rakousku.
0: And you cannot believe.
1: A nevěřili byste?
0: Immediately after we telephoned, Mansa Devi, she telephoned.
1: Okamžitě poté, co Mansa Devi zatelefonovala.
0: And in half one hour.
1: A během jedné hodiny.
0: In 1 hour came the telephone to this doctor.
1: Zavolali
0: from Austria to India.
1: Z Rakousku do Indie tomu lékaři.
0: Who is that? Who is my person?
1: A kdo je to ten
0: klient?
1: Šlo ten můj. Vlastně o svém pacientu volali.
0: And said, yes, here is this Swami Maheshwaranand and that and that.
1: A on řekl, ano, máme ho tady, toho vašeho pacienta, Swamiho Maheshwaranandu.
0: And then again, after 15 minutes, only 15 minutes.
1: A potom během čtvrt hodiny.
0: Who is doctor name your? What is your hospital?
1: Tak už se ptali, jaké jméno toho lékaře, v jaké je nemocnici.
0: What happened, how it is.
1: Co se stalo.
0: And he told everything.
1: A on jim vlastně všechno řekl.
0: After 5 hours.
1: A po 5 hodinách.
0: Again from Vienna.
1: Zase volali z Vídně.
0: They came, yes, please. What I got, you did, what operations or this?
1: Tak se ptali vlastně, co se mnou dělali.
0: And how is your hospital?
1: A jak je na tom ta nemocnice v Indii?
0: Otherwise, please take a aeroplane.
1: A jinak prosím,
0: private little aeroplane.
1: Ho vemte do soukromého letadla
0: to Delhi.
1: A doveste do Delhi.
0: And in Delhi particular hospital.
1: A do konkrétní nemocnice v Delhi.
0: So he said our Austrian, our Vienna, he told everything. He said, so are your papers and this and our hospital is very good in Jodhpur, very, very good.
1: A ta nemocnice v Jodhpuru je velice dobrá, takže on jim poskytl veškeré informace, poslal tu dokumentaci.
0: Next day again they asked.
1: A další den se opět ptali, jak jsem na tom.
0: And then I said, is it okay? Doctor said, is it good? And I said, okay, everything was good.
1: A já jsem říkal, všechno je v pořádku, lékař říkal, že je to v pořádku.
0: And who is he?
1: A kdo je to?
0: Why he came to India?
1: A proč jel do Indie?
0: And I said, I'm a tourist.
1: A já jsem říkal, že jsem tam jel jako turista.
0: Yeah. And so how long you will be here?
1: A jak dlouho tady budete?
0: And so I said about 1 month.
1: A já jsem říkal si měsíc nebo měsíc a půl.
0: Then not a fortnight.
1: Nebo 14 dní.
0: You have to come to Austria.
1: Během 14 dnů se musíte vrátit do Rakouska.
0: Okay.
1: Dobře.
0: My ticket was anyhow.
1: Letenku už jsem stejně měl na ten termín.
0: So me and Mansa Devi, we had a ticket already.
1: My s Mansa Devi už jsme měli letenku.
0: And Austrian said, you have to wait 10 days more.
1: A Rakušané říkali, že ještě musíte 10 dalších dní počkat.
0: Because we have to make the seat.
1: Protože pro vás musíme připravit sedadlo.
0: For our client and this.
1: Pro našeho klienta a jeho.
0: So they came doctor and nurse.
1: A poslali teda lékaře se sestrou.
0: And they didn't have the chair.
1: A pro ně neměli sedadlo, takže bylo potřeba počkat.
0: I thought, my God, what will happen now with me?
1: A já jsem si říkal, pane Bože, co teď se mnou bude?
0: Anyhow, they telephoned that on this and that day Austrian
1: Airlines.
0: Airlines.
1: A oni pak teda zavolali, že v ten konkrétní den nějaký, že ty rakouská aerolinky.
0: And I came from Jodhpur to Delhi.
1: Já jsem přijel z Jodhpuru do Delhi.
0: I was in our ashram.
1: Byl jsem tam v našem ashramu.
0: And next day, me and Mansa Devi, time of that, we came to the airport.
1: A ten další den jsem já s Mansa Devi jsme přijeli v.
0: And Austrian doctors was.
1: Na letiště byl tam ten rakouský lékař.
0: Where your airplane?
1: A
0: Austrian Airlines.
1: Kde schánili jsme se potom letadle.
0: And they had in their hand wheelchair.
1: A oni měli kočkové křeslo pro mě.
0: And the patient is coming.
1: A oni říkají, tak ten člověk
0: and
1: přichází.
0: And immediately doctors came to the UR, sir. I said yes.
1: A oni ke mně přišli, tak to jste vy, pane.
0: So please sit in.
1: Tak prosím, posaďte se tady. A já jsem říkal, já ale můžu chodit.
0: Yes, still here you walked.
1: Ano, doteď jste
0: now
1: mohl chodit, ale teď si musíte
0: my
1: sednout.
0: Seat, my promise, no, my pressure. Yeah. So, my personality, oh, my personality. Presidency. So, anyhow, we went in the aeroplane.
1: Tak každopádně nalodili, nastoupili jsme do letadla.
0: Doctor and nurse, they were turned this side the scene, yeah?
1: Lékař a sestřička byli v tom letadle natočení směrem ke mně.
0: And always I sit on the window side of the aeroplane.
1: A já vždycky si sedávám u okénka.
0: They said, no, please sit this side.
1: A oni říkali, ne, prosím, sedněte si tady, uprostřed.
0: I said, why?
1: A já jsem říkal, proč?
0: You don't know, boy.
1: Vy, chlapče, nevíte.
0: If something happened, somebody sitting there, how will you come, we'll bring you out quickly.
1: Ale kdyby se něco stalo a někdo seděl mezi náma a vámi, tak bychom, jak bychom se k vám dostali?
0: And really, it was a night.
1: A byl to noční let.
0: One of them was awakened, looking to me, what I'm eating, or what I'm some chocolate. Or that.
1: A jeden z nich byl vždycky vzhůru a sledovali, co jím, jestli si dám třeba nějakou čokoládu.
0: We landed in Vienna.
1: A když jsme přistáli ve Vídni,
0: they took my passport and everything, they took it.
1: Tak vzali můj pas a všechno ostatní.
0: And they brought me out.
1: A vyvezli mě ven.
0: And they said, ambulance for your house.
1: A říkal, že máme pro vás připravenou sanitku, která vás odveze domů.
0: I said, no, look, It was about 50, 60 people.
1: A já jsem říkal, no ale podívejte, tam je bylo 50, 60 lidí.
0: They are all my bhaktas.
1: A jsou to všichni moji baktové, moje rodina.
0: Once he would speak in his language. They are yogi.
1: A on si říkal, on říkal německy, to
0: they
1: jsou
0: so viele,
1: jogíni.
0: So Leute für ihn.
1: Je tady tolik lidí.
0: Anyhow, so they came. I said, I have car and my people take me. Thank you very much.
1: A já jsem říkal, já mám tady auto, moji lidé mě odvezou, děkuji vám.
0: So he had to give signature everything.
1: Tak všechno jsme museli podepsat.
0: And they said goodbye.
1: A oni řekli tak.
0: And please.
1: Naschledanou.
0: All letters goes to the doctors.
1: A všechny dopisy museli jít.
0: All people was happy. They said, oh my God, Swamiji, you have pulled a doctor and nurse and this and that. I said yes.
1: Takže všechno bylo v pořádku a když jsem přijel a lidé viděli, že mám, že se mnou je lékař a sestřička, tak se divili. Já jsem říkal, ano, je to tak.
0: After 3 weeks.
1: A po třech týdnech.
0: I have to go to, I think Germany or London.
1: Jsem,
0: in London. From Vienna to London.
1: Jsem musel jet
0: by aeroplane.
1: Z Vídně do Londýna letadlem letět.
0: Airline said no. No sir. You cannot take my flight.
1: A ty aerolinky řekly ne, pane, bohužel s námi nemůžete letět.
0: Other friend, air, they said no. You are ill and we cannot take.
1: A jiné aerolinky také říkali, ne, pane, bohužel jste
0: nemocný.
1: A já jsem takhle nikam vlastně nemohl jet.
0: Flying, I mean.
1: Letadlem.
0: So I went to the Vienna doctor.
1: A tak jsem šel k tomu svému vídeňskému lékaři.
0: And doctor was saying, yes, you are okay, Swamiji, very good, no problems, everything.
1: A ten říkal, Swamiji, jste v pořádku, všechno je v pořádku.
0: Then what happens?
1: A co se pak stalo?
0: Then they put it easy. So that's okay, and he write it and go.
1: A on tedy něco říkal, že je to v pořádku a že něco napsal.
0: Again I went to the aeroplanes.
1: A zase jsem šel na aerolinky.
0: To get the visa from there or not visa from ticket.
1: Abych dostal letenku.
0: They said, sorry, we cannot give you till your doctor cannot give.
1: A oni řekli, že bohužel vám ji nemůžeme prodat, dokud to váš lékař neschválí.
0: Because we have this letter.
1: Protože máme tady takové tady
0: so
1: ten dokument.
0: Again to Vienna, my doctor.
1: Takže jsem.
0: Our doctor Santi is also friend.
1: Takže jsem musel
0: because
1: zase.
0: Because he's a doctor, she's doctor in the school.
1: Takže jsem musel zase za tím lékařem ve Vídni, který je vlastně bývalý spolužák Sádví Šanty.
0: So I said, please can you write down, I'm not, I can go.
1: A prosím, a požádal jsem ho, aby mi napsal potvrzení, že mohu letět.
0: Then Austrian doctor said.
1: A ten rakouský lékař řekl.
0: Tomorrow come to me.
1: Tak přijďte prosím za mnou zítra.
0: And I will check you complete.
1: A já vás kompletně zkontroluju a pojedete na rotopedu a podobně.
0: Everything tip and top.
1: Všude mě,
0: the heart, this
1: mě měřili srdce. A,
0: yes, it took 5 days.
1: A trvalo to 5 dní.
0: Austrian hospitals doctor 5 days.
1: Takže v té rakouské nemocnici mě lékaři takhle zkoumali 5 dní.
0: Also to India.
1: A také do Indie komunikovali.
0: From there, etc. Where happened, why happened.
1: Co se tam stalo, jak se to stalo, kdy to bylo.
0: Then was okay, so that he can go to any aeroplanes, no problem.
1: A pak nakonec výsledkem bylo, že mě napsali potvrzení, že můžu kamkoliv bez problému letět.
0: And then it came to there, to the
1: airlines.
0: Aeroplanes. Company.
1: A až tehdy, když jsem s tímhle dopisem šel na aerolinky,
0: they said, okay, you can go.
1: Tak říkali, dobře, tak můžete letět.
0: Then I wrote this in India in the newspaper.
1: A já jsem to popsal do indických novin, celý ten příběh.
0: Then big hospital of India.
1: Do velké indické nemocnice.
0: They said this is the country.
1: A oni, když jsem jim to řekl ve velké indické nemocnici, tak říkali, tak to je země.
0: They don't want to think like if it's an officer or ministers or anybody or little worker. My first thing is that these are the humans and we have to take care of these humans. Vienna, Austria.
1: Že v té Vídni jim nejde o to, jestli jste ministr nebo malé dítě, ale o všechny se chtějí postarat tak, aby byli v pořádku.
0: So you see how it was that?
1: Takže vidíte, jak to bylo?
0: That is, there is a doctor and nurse.
1: Takže lékař a sestřička.
0: Doctor is dog. Dog.
1: Doktor, yes. Dog, pes.
0: Yes. And nurse it get the whole need nerves outside.
1: A sestřička zase je to ta slovní říčka s angličtinou, ta vám vyndá všechny nervy.
0: So many are in many countries there in many countries too many people there, so it is a problem.
1: Takže v mnoha zemích je problém s tím, že je tam příliš mnoho lidí na ten personál.
0: Only in India, Rajasthan, Pali and this the whole Rajasthan is three or four part of the country.
1: Jenom vlastně v Indii jenom ten Rajasthan je rozdělený na několik dalších částí.
0: Pali district is a district only, is more than Australia.
1: Například ten okres Pálí v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
0: Austria, yeah. Yeah. So the from the Pali district how many people is more than Austria.
1: No, takže jenom ten okres Pálí v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
0: So my doctor said
1: a můj lékař, tedy můj indický lékař,
0: that's why we have work very much.
1: Říkal, že proto máme tolik práce.
0: So this is the things how human to human. And if everybody will like this human to human, the whole world will be good.
1: Takže takhle se chovají lidé k lidem a když se budou všichni lidé takhle chovat, tak potom bude svět dobrý.
0: I am not talking about the wars.
1: Já nemluvím o válkách.
0: But my time when I came here or India, all was very humble, kind and every was very good.
1: Ale já ať přijdu kamkoliv v Indii nebo tady, tak vždycky jsou tam hodní a pokorní lidé.
0: But now became the Kali Yuga.
1: Ale teď už přišla Kali Yuga.
0: And so in Kali Yuga is we have to clean all out that from the mind outside.
1: Ale v Kaliuze musíme vyčistit všechno i z naší mysli.
0: And so for that we have a yoga.
1: A na to máme právě jogu.
0: And yoga is not only my country or your countries or my countries, my religions or your religions. No.
1: A yoga není moje země, tvoje země, moje náboženství, tvoje náboženství.
0: Yoga is the life.
1: Yoga je život.
0: The whole earth.
1: Celá země.
0: And that's why we have yoga lectures or yoga exercises.
1: A proto máme přednášky o józe, jogová cvičení.
0: Or what kind of number or name is the yoga?
1: A různá jména pro ty cviky.
0: We will see that if you want to understand what yoga is.
1: A uvidíte, že když budete se snažit pochopit, co je to yoga,
0: then yoga is not only human.
1: Tak yoga není jenom o lidech.
0: But there is like we have a tree, one tree.
1: Ale máme třeba strom.
0: Sarvahitasana.
1: Sarvahitasana.
0: Or what is called the on the tree and on the hari, what is that? Sarvangasana. Shirshasana.
1: Shirshasana, yes. Nebo pozici stromu.
0: And you know we have sarvahita, not sarvahita. The
1: Tadasana.
0: Saksham, Shirshasana.
1: Shirshasana.
0: So Shirshasana is like this river and this country.
1: Shirshasana.
0: And this tree.
1: Shirshasana jako tenhle strom, tahle řeka, tahle země.
0: So roots is down.
1: Kořeny má dole.
0: And head is up.
1: Hlava je nahoře.
0: And many hair.
1: A s mnoha vlasy.
0: And between is our heart and this all.
1: A mezi tím je naše srdce a všechno ostatní.
0: So we have yogis have given that time.
1: Takže jogíni dali v té době.
0: For example, cobra.
1: Třeba cvičení kobry.
0: It means all snakes.
1: Tak to zahrnuje všechny hady.
0: And these are our, we have our bhujangasana.
1: My máme třeba bhujangasanu.
0: This is a snake.
1: Tak to je had.
0: That snakes get up like this.
1: Který se takhle vztyčí.
0: That even nobody is there.
1: A i když tam nikdo není.
0: The snakes will get up like this.
1: Tak to hadi takhle dělají.
0: Stretching very nicely.
1: Že se krásně protáhnou tím, jak se vztyčí.
0: So we have many animals postures.
1: Takže máme mnoho pozic podle zvířat.
0: Count today in your yoga and daily life book.
1: Spočítejte si to dneska ve své knize Yoga v denním životě.
0: And see that how many postures is the name of the animals and the trees and the forest, then water, many, many things.
1: Kolik pozic má název a které souvisí se zvířaty, rostlinami, stromy, lesem a podobně.
0: So there is nothing that only a religion.
1: Takže není to nic s náboženstvím.
0: There was no one word religion.
1: Neexistovalo, původně ani neexistovalo slovo náboženství.
0: Satyuga, Dvaparyuga, Tretayuga.
1: Až do Tretayugy.
0: In beginning of that, then the three. That time begin make difference.
1: Až na začátku Tretayugy se začaly takhle dělat rozdíly.
0: And the Kaliyugas.
1: A potom Kaliyuga.
0: And now it is a Kaliyuga.
1: A teď je Kaliyuga.
0: Whom are talking about Kaliyuga?
1: A kdo mluví o Kaliyuze?
0: Not these trees.
1: Ty, ne tyhle stromy.
0: Not these animals.
1: A ani ta zvířata.
0: Not the ocean.
1: Ani oceán.
0: Not the water.
1: Ani voda.
0: But humans are doing.
1: Ale lidé jí dělají tu
0: Kaliyugu. Because again slowly in the mental of the humans.
1: Protože vlastně to souvisí s tím, jak se vyvíjí mentální stránka člověka.
0: They said, I am the best.
1: Říkají, jsem nejlepší,
0: I am the first.
1: Jsem první,
0: I am a great.
1: Jsem skvělý,
0: I am a boss.
1: Jsem šéf,
0: I am very much of money, what you call?
1: I am rich.
0: Very rich.
1: Jsem hodně bohatý.
0: And etc.
1: A tak dále.
0: And before that, it was not like that.
1: A předtím to takhle nebylo.
0: And that time they created my thing, my religion, my this and that.
1: A pak lidé vytvořili to moje náboženství a tak dále.
0: We are

0: human.
1: My jsme lidé.
0: And that's why always I used to say, morning when we wake up, say I am human.
1: A proto říkávám, abychom ráno, když vstaneme, si vždycky řekli, jsem člověk.
0: Then I see the first face in this my parents, my humans.
1: A potom vlastně vidím jako první tvář, vidím lidskou tvář, své rodiče.
0: Father or mother.
1: Otce a matku.
0: Grand, other grand.
1: Prarodiče.
0: That I want to see there.
1: To chci vidět jako první.
0: And then I want to touch the earth.
1: A pak se chci dotknout země.
0: And the water.
1: A vody.
0: All five elements.
1: Všech pět prvků.
0: And then because we understand.
1: Protože my tomu rozumíme.
0: But I think this tree is more thinking and more knows good.
1: Ale já si myslím, že tyhle stromy, ty o tom ví ještě víc a jsou moudřejší.
0: So our life was a life. Good life, we are all in good life.
1: Čili ten náš život je dobrý, všichni máme dobrý život.
0: But certain people they are in the countries and they becomes like my government and this and that. So this is dividing.
1: Ale někteří lidé si zakládají na mojí vládě, mojí zemi a tak dále a to pak rozděluje lidi.
0: Therefore Holy Guruji did not speak with the all politics.
1: A proto Holy Guruji nemluvil s politiky.
0: So if he is a prime minister or worker.
1: Jestli je to premiér nebo dělník, to je jedno.
0: They are all my children.
1: Všichni jsou mý děti.
0: So you have realized your tech country not separate it. Don't separate your country.
1: Takže nerozdělujte své země.
0: You can work, you become a minister, okay, no problem.
1: Můžete pracovat, můžete se stát ministrem samozřejmě bez problémů.
0: But we should not spread.
1: Ale neměli bychom to takhle šířit.
0: And now is what is happening.
1: A co se teď děje?
0: And when in many countries sometimes they only want to have money.
1: V mnoha zemích lidé chtějí mít jenom peníze.
0: And they put money put somewhere.
1: A ty peníze si někam dají.
0: They think they will again use my money.
1: A myslí si, že je pak znovu použijí.
0: Someone dies.
1: A někdo ale zemře.
0: Now lot of money somewhere in his farm.
1: A spousta peněz je někde skovaná třeba na statku.
0: 3 meters deep.
1: 3 metry hluboko.
0: So I said we shall dig 2 meters him down.
1: Tak jsem říkal, že bychom to měli vykopat 2 metry hluboko.
0: So we try all very much everybody in every country, all presidents and this they are good, they are doing.
1: My všichni se snažíme, v každé zemi se snaží, i prezidenti a ministři se snaží dobře.
0: Your country is very good, your president is very good because I am not from your country.
1: Váš prezident, vaše země je výborná, protože já nejsem z vaší země.
0: And therefore I can't tell anything about your government.
1: A proto nemůžu nic říkat o vaší vládě.
0: I said good sir, respectfully.
1: Já vždycky řeknu ano,
0: yes,
1: pane.
0: Sir, thank you very much.
1: Dobře,
0: oh,
1: pane.
0: Beauty name. Very
1: děkuji.
0: Good. Yes. So it is like these people are doing but many things we cannot is Kali Yuga.
1: Takže mnoho věcí se děje a je to prostě Kali Yugou.
0: It is unbelievable.
1: Je to neuvěřitelné.
0: They don't people now human is not a human for them.
1: Někteří lidé už se vlastně nechovají jako lidé.
0: Sometimes they take away from everything. They have no money, they don't have food. Everything because they did not became my president, they did not give me the...
1: Někteří lidé třeba přijdou o všechno, protože někoho nepodpořili třeba na prezidenta.
0: Yes. So, it's like Umapuri. So somebody come not come to Umapuri, but it went to the... what is that one? Can you tell me who is behind? No. No. No, no, that. Dayalpuri. Daya. Yes.
1: Jako kdyby někdo nepřišel k Umapuri, ale šel k Dayalpurimu.
0: She's very good. But you don't know.
1: Ona je výborná, ale nevíte.
0: Yes. Parvati also.
1: I Parvati.
0: And I am the worst of us.
1: A já jsem nejhorší z nejhorších.
0: So, it is like this, we have to learn, we have to come, we have to come.
1: Čili musíme se to naučit a musíme k tomu přijít.
0: That's why it is said, Jesus said, if someone takes here, then do it here.
1: A proto Ježíš řekl, když vás uhodí na jednu tvář, tak mu nastavte druhou.
0: But we only, not with the hand, but if we talk with the word.
1: A my to třeba neděláme rukou, ale slovem ubližujeme.
0: Up to down. Everything. This is Kali Yuga.
1: Tak to je přesně Kali Yuga.
0: We have to make correction to someone.
1: A my musíme někoho jako něco opravovat.
0: We cannot make correction to others.
1: Ale nemůžeme opravovat ostatní.
0: Only to me.
1: Jenom sami sebe.
0: We should say yes, sir.
1: Měli bychom říct ano, pane.
0: Please take seat pillar first.
1: Prosím, posaďte se.
0: You are great one.
1: Jste skvělý.
0: Then person will come like this.
1: A ten člověk pak bude takhle.
0: That is a Kali Yuga.
1: A to je Kali Yuga.
0: Gurudev. Gurudev takes his hand now. So many people in many religious, they are like spirituals and very, they are working now very much.
1: Mnoho lidí v různých náboženstvích pracuje na tom, aby se ta situace zlepšila.
0: Therefore, we are on very close to our that Guru Diwali. Guru Purnima.
1: Takže brzo bude Guru Purnima.
0: And we will see how becomes the Guru Purnima.
1: A uvidíme, jak to bude vypadat.
0: So we will make it here.
1: Bude tady ten program.
0: We will make very nice, beautiful. And we will be very happy and many of our brothers and sisters coming.
1: A budeme šťastní, přijede mnoho bratrů a sester.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And be happy.
1: A buďte šťastní.
0: Deep Narayan Bhagwan ki. Dev Purisha Mahadeva. Satguru Swami Madhavananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Mata Pita Gurudeva. Satya Sanatan Dharma ki jai. Om Shanti. Shanti. Shanti.
1: Vishwaguru Param.
0: Naham Karata Prabhudipakarata.